Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádio. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: zpěvačka Lisa Stansfield na Signál Rádiu 2 minuty před 6 hodinou. Už máme připravené první dnešní zprávy, po nich nám zaspívá Jason Donovan, zpěvačka Alíče anebo Lana Richie. Těšte se na to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio doprava.
0: Záchranka zasahuje u nehody na dálnici D1 na 314. kilometru ve směru z Ostravy na Brno a nehodu máme hlášenou na silnici 15 obce Skršín na Mostecku. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V pondělí 20. července hezké ráno po víkendu přeje Lucie Sinková. Vládu dnes čeká předposlední jednání před letní pauzou. Ministři projednají užší návrh změn důchodů. Nově by se po 80. roce věku penze zvyšovala každých 5 let o 500 korun a ve 100 letech o 1000. Zabývat se mohou také stanoviskem ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla kvůli summitu NATO v Ankaře. Přes 26 tisíc domácností bylo včera odpoledne kvůli silným bouřkám bez elektřiny. Nejčastější příčinou poruch byly spadané stromy a větve, které poškodily vedení. Ve věku 83 let zemřel psychiatr a sexuolog Jaroslav Zvěřina. Zvěřina byl také poslancem za Občanskou demokratickou stranu a krátce i místopředsedou sněmovny a 5 let dokonce i europoslancem.
0: Co se děje v regionu?
2: Víkend přinesl začátek další tramvajové výluky. Tentokrát k zastavení provozu došlo v nejvytíženějším úseku mezi Újezdem a Lazarskou. Výluka omezila provoz celkem 12 linek, které jsou nejčastěji odkloněny, a dopravce zavedl také 2 nové linky. Náhradní autobusová doprava zavedena není. Dopravní podnik doporučuje využít metro. Výluka skončí 10. srpna. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: V finále mistrovství světa ve fotbale rozhodl jediný gól. Duel o zlato viděl Petr Plintovič.
3: Mistry světa ve fotbale jsou Španělé. Ve finále nejsledovanějšího turnaje porazili 1-0 po prodloužení úřadující šampiony z Argentiny 1-0. Jediný gól bitvy o zlato dal ve 106. minutě útočník Barcelony Ferran Torres. Argentinci ani jednou za zápas nevystřelili míč na branku. Navíc celé prodloužení hráli bez vyloučeného Enza Fernandéze. Španělsko slaví titul mistrů světa po 16 letech a podruhé v historii země.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V jižní polovině území bude většinou polojasno, v severní polovině naopak. Spíš oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle na severu místy přehánky. Večer bude oblačnosti a srážek ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy okolo 25. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Se 6 hodinou odstartovalo na Signál Rádiu pondělní ranní vysílání, u kterého vás všechny vítá Jirka Svoboda. Nevím jak vám, ale mě ten víkend zase utekl jako voda. Ale před námi je další pracovní týden, někomu možná začíná vytoužená letní dovolená. Ať už to máte jakkoliv, přeju všem hezký začátek nového dne, který bude plný informací, zajímavostí a také vašich oblíbených hitů 80. let. Tak příjemný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Krásné dobré ráno vám všem, kdo ladíte Signál Radio. Dnes jsme se probudili do pondělí 20. července. Školáci mají za sebou skoro třetinu prázdnin, na svátek tak slaví Eliáš. Tohle jméno má u nás kolem 1300 nositelů. Narozeniny by měl vědec a zakladatel genetiky Gregor Mendel a nebo první pokořitel Mount Everestu Edmund Hillary. A mezi oslavence dnes patří slavný mexický kytarista a zpěvák Carlos Santana a nebo fotbalový trenér Vlastimil Petržela. Moc blahopřejeme. Bystré hlavy si dnes určitě připomenou Mezinárodní den šachu. Je také den měsíce, den přátel a nebo Světový den skoku, kdy se každoročně lidé po celém světě pokouší skočit ve stejnou chvíli s cílem zkusit změnit oběžnou dráhu země. Zatím se to ale nepovedlo. Tak vám přeju krásné pondělí.
1: Signál Radio vám přeju.

0: S kapelou Queen začíná den na Signál Rádio a dnes počítejte s tím, že v každé části republiky bude trochu jiné počasí. Ráno je poměrně svěží, obloha je polojasná až oblačná s teplotami mezi 8 a 12 stupni. Například Liberec, České Budějovice nebo Karlovy Vary měří 9 stupňů, Praha, Brno a Pardubice začínají den na 12 stupních. Přes den bude v jižní polovině území většinou polojasno, v severní polovině území pak většinou oblačno až zataženo a ojediněle se tam vyskytnou přehánky. Naměříme 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy bude až 25 stupňů Celsia. Takže zatímco na jihu si ještě užijeme sluneční brýle, na severu území se může hodit deštník. Přeju vám dobré ráno.
1: Ráno

0: Dnešní ráno trávíte se Signál rádiem. Před 6:30 nám zaspívá kapela Lucie, ale pojďme si nejdříve říci, jaké události dnešek přinese.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel přijme dnes odpoledne na Pražském hradě předsedu KDU-ČSL Jana Grolicha. Čerpací stanice mohou od dneška prodávat pohonné hmoty bez cenových stropů. Regulaci dříve zavedla vláda v reakci na konflikt v Iránu. Vláda dnes projedná navýšení penzí podle věku. Století by si podle předlohy měli polepšit o 1000 korun. Na programu bude také zákaz mobilů ve školách. Nejpozději do dneška musí živnostníci uhradit další zálohu v paušálním režimu. Tentokrát ušetří skoro 5000 korun kvůli vládnímu snížení měsíčních záloh platnému zpětně od začátku roku. Ode dneška do středy musí řidiči počítat s omezením provozu na dálnici D5. V tunelu Valík mezi 72. a 82. kilometrem budou probíhat úpravy technologie a během 3 technických zkoušek bude tunel na několik desítek minut zcela uzavřený. Do Brna dnes míří festival Bohemia Jazz Fest, který nabídne jazzovou hudbu návštěvníkům zcela zdarma. A ode dneška do 26. července probíhá na tvrdém povrchu v tenisovém areálu Pražské Štvanice už 17. ročník tradičního tenisového turnaje Prague Open.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: Minutu po půl sedmé máte naladěné Signál Rádio a než budeme pokračovat v proudu hudby, podíváme se do provozu. Zdrží vás aktuálně nehoda dvou osobních aut na D35 u nájezdu u exitu 109 ve směru na Lipník nad Bečvou a pozor na nehodu na silnici 54 u obce Vracov na Hodonínsku. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
0: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na koncert světové hudební ikony Diany Ross, která vystoupí už 29. července se svým In Motion Tour v plzeňském amfiteátru Lochotín. Nenechte si ujít její energii a nestárnoucí hity.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Před námi je nový pracovní týden. Někomu možná začíná dovolená, tak si určitě užijte. No a my za chvíli mrkneme na zpravodajské weby a zjistíme, o čem se na nich píše, a do 7 hodiny zaspívá třeba Phil Collins anebo zpěvačka Madonna. Tak příjemný začátek nového dne, je pondělí 20. července.
1: Signál rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce.

0: Ranní vysílání Signál rádia, zpěvák Phil Collins. To dnešní ráno je poměrně svěží, obloha je polojasná až oblačná s teplotami mezi 8 a 12 stupni, například Liberec, České Budějovice nebo Karlovy Vary měří 9 stupňů, Praha, Brno a Pardubice začínají den na 12 stupních. Přes den pak bude v jižní polovině území většinou polojasno, v té severní polovině území pak většinou oblačno až zatažino a ojediněle se tam mohou vyskytnout přehánky. Naměříme 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy bude až 25. Počasí tedy bude hodně rozdílné, ale jednu jistotu máte. Na Signál rádiu vám hrajeme nejvíc hitů 80. let a tohle už je Madonna.
1: 80. léto

0: Posloucháte ranní vysílání Signál Rádia, za námi je víkend a také v pondělí jsou zpravodajské weby plné zajímavých témat. Některá jsem pro vás vybral.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Skončila vládní regulace cen pohonných hmot, ceny paliv na tuzemských čerpacích stanicích začaly růst. Razantnější nárůst je u nafty, kde došlo k ukončení snížené sazby spotřební daně. Zdražit by mohla až o 3 koruny na litr. O desítky haléřů se zvýší ceny benzínu. Ministerstvo financí je připraveno při zhoršení situace na světových trzích regulaci znovu obnovit. Italská vinařství mají nečekaný problém, mají nadměrné zásoby vína. Jejich stav se několik měsíců před vinobraním dostal dokonce na 4leté maximum. Stále mají neprodaných 46 milionů hektolitrů vína. Za velkými zásobami je prý pokles celosvětové spotřeby vína a odklon mladé generace od alkoholu. Nad velkou část evropského kontinentu začal proudit chladný vzduch ze severních oblastí. Teploty proto v mnoha státech klesnou pod běžný průměr pro toto období. Neplatí to ale pro celý starý kontinent. Naopak jeho západní Evropu čeká letos už čtvrtá vlna veder. A fotbalisté Španělska porazili ve finále obhájce zlata Argentinu 1-0 po prodloužení a po 16 letech podruhé v historii ovládli mistrovství světa. Španělsko v základní době už 38 zápasů po sobě neprohrálo a vytvořilo nový evropský rekord. Argentina na mistrovství světa prohrála po sérii 13 výher. Poločasovou přestávku vyplnila hudební show po vzoru finále amerického fotbalu Super Bowlu, kvůli čemuž se z obvykle čtvrt hodiny natáhla na téměř dvojnásobnou dobu. Vystoupili Madonna, Justin Bieber nebo Shakira.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Máte naladěné Signál Rádio a v dalším vydání pořadu Miluji Prahu s Davidem Černým tentokrát navštívíme Masnou ulici, nejstarší a historicky nejvýraznější ulici v centru naší metropole. Její řeznická minulost sahá až do středověku a mluvit se bude o tom, jak za jejím vznikem stál král Jan Lucemburský, který řezníkům udělil privilegium používat ve znaku Českého lva. Dozvíme se také, jak se z obyčejných řezníků stali vážení měšťané. A zajímavostí bude určitě mnohem více, tak si nenechte ujít vyprávění Davida Černého u nás na Signál Rádiu už zítra krátce popolední.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Wanna Lose You a Tina Turner v závěru první hodiny dnešního rána na Signál Rádiu. Necelé tři minuty nás dělí od 7 hodiny, se mnou už ve studiu Lucka Sinková, vítám tě tady, dobré ráno.
1: Hezké ráno, jak pro koho asi jsme všichni ospalí po tom víkendu.
0: Nespinkej, poslouchají nás v Paraguaji. Nevím, jestli si vzpomínáš, v květnu se nám ozval posluchač z Paraguaje.
1: Vzpomínáš
0: si na to? Posílal nám pozdrav, že nás tam ladí a že vlastně mezi tu komunitu českou, která tam je, tak šíří prostě Signál Rádio. No a my jsme mu za odměnu a takové poděkování za to, že tam dělá dobré jméno Signál Rádio, poslali pro něj a pro jeho manželku naše rádiová trička. Představ si, trička putovala skoro 2 měsíce, ale dorazila.
1: Teda,
0: a Tomáš Laroza nám poslal fotku, jak mu to i s jeho manželkou v těch tričkách sluší, takže paráda. Moc děkujeme, jestli nás právě teď v Paraguaji slyšíte. Moc vás tam zdravíme. Tak. I manželku Dorinu.
1: Jakoby to trvalo celé prázdniny, že jo? 2 měsíce, přesně.
0: Jo.
1: Ale jsou tam, tak to je důležitý.
0: Jsou tam. A ty jsi tady
1: a jsou tam i zprávy, ano, o půlnoci skončila státní regulace cen benzínu a nafty, co nejvíc zdraží a okolik, řekneme si, ale je tu jistá naděje, že my jako koncoví zákazníci to nakonec přeci jenom až tolik neodneseme. Možná, tak víc za chvilku.
0: A pak už to nejlepší z 80. let, Silent Circle, Bad Boys Blue, anebo Duran Duran.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda vás může zdržet na silnici číslo 3 obce 4 na Benešovsku. Kvůli nehodě se jezdí kyvadlově jedním pruhem na silnici 27 u Klatov a Praha tunel Mrázovka ve směru na Barandovský most. Tady se srazilo osobní auto a dodávka. Tak jezděte opatrně, Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V pondělí 20. července vám společnost dělá Signál Rádio a zprávy pro vás má Lucie Sinková. O půlnoci skončila státní regulace cen benzinu a nafty. Analytici očekávají, že nejvýrazněji zdraží motorová nafta, u níž se zároveň vrátí spotřební daň na původní úroveň. Během týdne by její cena mohla vzrůst až o 3,5 koruny za litr. U nejdražších dálničních čerpacích stanic se může přiblížit 45 korunám. Ministryně financí Alena Schillerová připustila, že by vláda mohla při dalším růstu cen znovu zasáhnout. Během včerejšího odpoledne se jihovýchod a východ Česka potýkal s bouřkami. V těchto oblastech platila zpřísněná výstraha. Na jihu Moravy vyjížděli hasiči k desítkám událostí. Silný vítr lámal stromy a poničil střechu školy. Bouřka zasáhla také Zlínský kraj a Vysočinu. Během odpoledne přišlo v důsledku počasí o elektřinu přes 620 tisíc domácností. Předseda sněmovny Tomio Okamura včera při přípravě cesty do Číny konzultoval návštěvu s vedením českých tajných služeb. Řekl to v diskuzním pořadu naší sesterské stanici CNN Prima News. Současně nevyloučil, že součástí jednání mohou být aktuální konzulární záležitosti, včetně případu zadržovaného Čecha. Odmítl ale sdělit, zda o něm bude v Číně skutečně jednat.
0: Co se děje v regionu?
2: Obyvatele městské části Praha 6 trápí noční provoz na letišti, i proto radní oficiálně schválili stanovisko, ve kterém žádají, aby nejpozději v roce 2032 ukončilo letiště noční provoz. Podle mluvčí nemá letiště přes den dostatečnou kapacitu, která by umožnila přesunout veškerou poptávku leteckých společností mimo noční dobu. Úplná noční uzávěra se proto plánuje až po zprovoznění paralelní dráhy. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: V finále mistrovství světa ve fotbale rozhodl jediný gól. Duel o zlato viděl Petr Plintovič.
3: Mistři světa ve fotbale jsou Španělé. Ve finále nejsledovanějšího turnaje porazili 1-0 po prodloužení úřadující šampiony z Argentiny 1-0. Jediný gól bitvy o zlato dal ve 106. minutě útočník Barcelony Ferran Torres. Argentinci ani jednou za zápas nevystřelili míč na branku. Navíc celé prodloužení hráli bez vyloučeného Enza Fernandéze. Španělsko slaví titul mistrů světa po 16 letech a podruhé v historii země.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V jižní polovině území bude většinou polojasno, v severní polovině naopak. Spíš oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle na severu místy přehánky. Večer bude oblačnosti a srážek ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy okolo 25. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Je krátce po 7. hodině a vyladíte ranní vysílání Signál Rádia. Je pondělí 20. července a tak svátek neslaví Eliáš. Narozeniny by měl vědec a zakladatel genetiky Gregor Mendel nebo první pokořitel Mount Everestu Edmund Hillary. Mezi oslavence patří například slavný mexický kytarista a zpěvák Carlos Santana anebo fotbalový trenér Vlastimil Petržela. Od nás letí velké gratulace. A také dnešní datum se v minulosti zapsalo do historie řadou různých událostí. Několik těch výročí si připomeneme už za malou chvíli. Tak zůstaňte s námi ze studia Signál na rádiu a vám hezký poslech přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem, je 20. července a v roce 1952 to byl den, kdy atlet Emil Zátopek získal na olympiádě v Helsinkách zlato v běhu na 10 kilometrů a my už míříme za dalšími událostmi z minulosti.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 1979 udělal chybu ten, kdo měl prázdnou nádrž v autě a den předtím se mu nechtělo k pumpě. Benzín totiž u nás ze dne na den podražil o 50%. V roce 1969 lidstvo poprvé přistálo na měsíci. Stalo se tak v 21 hodin a 56 minut houstonského času. V tehdejším Československu už byla neděle 21. července. V roce 1967 byla zahájena stavba dálnice Praha-Brno. První úsek do Mirošovic byl hotov za 4 roky. Tehdy se až do poloviny 90. let za užívání dálnic nic neplatilo. V roce 1858 začala v Praze fungovat stráž pro dozor nad městskými sady, tedy něco jako první městská policie u nás. A v tento den v roce 1708 začala v Brně fungovat první veřejná doprava v českých zemích. Zájemci byli přepravováni v nosítkách.

0: O příjemný vstup do nového dne se nám na Signál Rádiu postarala skupina ABBA. Do části Evropy proudí studený vzduch od severu a také to dnešní ráno poměrně svěží. Obloha je polojasná až oblačná s teplotami mezi 8 a 12 stupni. Přes den pak bude v jižní polovině území většinou polojasno, v té severní polovině území pak většinou oblačno až zataženo a ojediněle se tam mohou vyskytnout i přehánky. Dnes naměříme 18 až 23 stupňů a na jihu Moravy bude až 25. Teploty teď budou pár dní pod běžným průměrem pro toto období, tak snad vás teď na vlnách Signál Rádia zahřejí duren duren.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80.

0: Na Signál rádiu nám dospívala Hana Zagorová, blížíme se k 7:30 a už se tady chystají Soul Sister, ale taky vám prozradím, jaké události přinese 20. červencový den.
1: Signál rádio, očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel přijme dnes odpoledne na Pražském hradě předsedu KDU-ČSL Jana Grolicha. Čerpací stanice mohou ode dneška prodávat pohonné hmoty bez cenových stropů. Regulaci dříve zavedla vláda v reakci na konflikt v Iránu. Vláda dnes projedná navýšení penzí podle věku. Století by si podle předlohy měli polepšit o 1000 korun. Na programu bude také zákaz mobilů ve školách. Nejpozději do dneška musí živnostníci uhradit další zálohu v paušálním režimu. Tentokrát ušetří skoro 5000 korun kvůli vládnímu snížení měsíčních záloh platnému zpětně od začátku roku. Ode dneška do středy musí řidiči počítat s omezením provozu na dálnici D5. V tunelu Valík mezi 72. a 82. kilometrem budou probíhat úpravy technologie a během 3 technických zkoušek bude tunel na několik desítek minut zcela uzavřený. Do Brna dnes míří festival Bohemia Jazz Fest, který nabídne jazzovou hudbu návštěvníkům zcela zdarma. A ode dneška do 26. července probíhá na tvrdém povrchu v tenisovém areálu Pražské Štvanice už 17. ročník tradičního tenisového turnaje Prague Open.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Soul Sister na Signál Rádiu 8:02, dál už Michael Jackson, zpěvačka Cher a nebo Roxette.
1: Signál Rádio doprava.
0: Osobní auto havarovalo na silnici 34 na 3. kilometru na trase České Budějovice Jindřichův Hradec a porouchané auto překáží na dálnici D1 na 67. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi.

Přeju vám dobré ráno se Signál Rádiem. Tento týden se vám opravdu vyplatí s námi vstávat, protože se vám postaráme o další skvělý koncertní zážitek. Úplně poprvé míří do Česka legendární zpěvačka Diana Ross, která zaspívá už 29. července v plzeňském amfiteátru Lochotín. No a vy u toho můžete být s námi. Stačí se v tomto týdnu zapojit do naší ranní kvízové hry Ano nebo ne. Dva lístky mohou být vaše za jedno jediné správné slovo, a to je nabídka, která se neodmítá. Tak mějte před 8:30 připravené telefony s číslem 910 260 910. Už teď vám držím palce. Detaily jsou na našem webu signalradio.cz. Signál.

0: Jste se Signál rádiem. Dnes je v kalendáři jméno Eliáš a tak je s ním spojená také pranostika. Říká se na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim, což naznačuje značně proměnlivé počasí a ono to tak trochu bude odpovídat i té dnešní předpovědi. Dnes přes den totiž bude v jižní polovině území většinou polojasno, v severní polovině území pak většinou oblačno až zataženo a ojediněle se mohou vyskytnout i přeháňky. Naměříme 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy bude až 25. No a zítřek začne přesně v duchu pranostiky letním sluncem. Odpoledne se pak zatáhne a objeví se i přeháňky. Věřím, že i tak prožijete příjemný den.
1: 80kové léto na Signál rádiu.

0: Ranní vysílání Signál Rádia nám zpříjemnila skupina Roxette, a už se tady chystá Suzy Quattro nebo Elton John, ale teď ještě míříme do Brna. Plánovaná nová porodnice má v jihomoravské metropoli změněný termín začátku výstavby a detaily k tomu přidá kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Špitál zařadil zpátečku. Fakultní nemocnice Brno odstoupila od smlouvy na stavbu nové porodnice za více než 3 miliardy korun. Důvodem jsou závažné nedostatky v projektové dokumentaci a smluvních podkladech, které odhalila kontrola. Se stavbou nové porodnice však Fakultní nemocnice Brno nadále počítá. Stavební práce by mohly začít v příštím roce. Smlouvu o dílo se sdružením společností Hochtief CZ, IMOS Brno a Metrostav CZ uzavřela nemocnice v dubnu. Podrobnou kontrolu podkladů zadalo nové vedení špitálu. Odhalila podle něj zásadní technické vady stavebně konstrukčního řešení hlavní budovy. Jedná se o podstatné vady týkající se statiky celé budovy. Projektová dokumentace proto bude vyžadovat zásadní přepracování. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Přeju vám hezký začátek nového dne se Signál rádiem a přináším opravdu dobrou zprávu. Podle nových měření to vypadá, že se kvalita ovzduší v Evropě zlepšuje.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
0: Za poslední roky postupně ubývá škodlivých emisí, a to hlavně díky čisté dopravě, modernějším technologiím v průmyslu a stále většímu využívání obnovitelných zdrojů energie. Odborníci potvrzují, že vzduch, který dýcháme, je dnes na mnoha místech čistší než před několika lety, i když stále je na čem pracovat. No a zajímavé je, že ochranu životního prostředí podporují i známé světové hvězdy, například herec Leonardo DiCaprio dlouhodobě financuje ekologické projekty. Díky mnoha opatřením tak můžeme všichni říkat, že se nám v Evropě dýchá o něco lépe.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: Na Signál Rádio nám právě zpíval Elton John. Máme 3 minuty před 8 hodinou ve studiu 605. Lucka, vítám tě tady.
1: Hezký den všem.
0: Brala bys 30 tisíc euro? To je v přepočtu skoro 3/4 milionu korun.
1: No, že se ptáš. Já myslím, že úplně všichni. No, tak to taky.
0: Prosím tě, italská Kalábrie platí 30 tisíc euro za to, když se tam přestěhuješ.
1: Tak začnu o tom uvažovat.
0: Takhle.
1: Má je to jednorázovka, ale
0: je to samozřejmě, má to háček, je potřeba tam začít podnikat, anebo tam přijmout nabízenou práci. Jo, a teď tady vidím v tom inzerátu, ty máš smůlu. Ty jsi moc stará.
1: Já jsem to čekala, že to řekneš.
0: To je prostě pro zájemce do 40 let. Tam už mají památek dost, tebe už to nepotřebujou.
1: To je nářez tohle toho. On mě takhle ničí, zrovna po víkendu. No teda, slyšíte to?
0: Pojďme na zprávy.
1: Máte taky takový fajn kolegy. Dobře, pojďme radši na ně. Tak vládu čeká předposlední pravidelné zasedání před vládními prázdninami, ale co ještě stihne probrat, to uslyšíte za chvilku. A český tenis slaví titul, víc se rozpovídá kolega Petr Plintovič.
0: A v příští hodině Vanessa Paradis, Whitney Houston a nebo skupina Erasure, budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio doprava.
0: Pozor, dejte na D1 na 201. kilometru ve směru na Prahu, je tam nehoda a 2 osobáky máme v sobě na D11 u exitu 1 ve směru na Prahu. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Když slyšíš tohle,

0: Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio, zprávy.
1: Je pondělí 20. července a v 8 hodin pro vás zprávy má Lucie Sinková. Kabinet Andreje Babiše čeká předposlední pravidelné zasedání před vládními prázdninami. Ministři proberou návrh změn v důchodech. Po 80. by se měla navýšit každých 5 let o 500 korun. Ve 100 letech pak o 1000 korun. Teď se důchody navyšují v 85 letech o 1000 korun a ve 100 o další 2000. Vláda by mohla projednat i vyjádření ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla ohledně nedávného summitu NATO v Ankaře. Včerejšek byl posledním dnem, kdy byly v platnosti vládní regulace cen pohonných hmot. Proto před zvýšením cen najelo mnoho řidičů v odpoledních hodinách na čerpací stanice, aby natankovali za nižší ceny. Ministryně financí Alena Schillerová ale připustila, že by vláda mohla při dalším růstu cen znovu zasáhnout. Ve středu 12. srpna nastane zatmění slunce, které za měsícem zcela zmizí v pohledu z Grónska, Islandu a části Španělska. Z České republiky bude možné zahlédnout, jak měsíc zakryje přibližně 83 až 87% slunečního disku. Podívaná se odehraje večer.
0: Co se děje v regionu?
2: Práce na středočeské části dálnice D3 v úseku Jílové Hostě Radice odstartovaly ražbou průzkumné školy pro budoucí tunel Luka. Práce potrvají téměř 2 roky a vyjdou na 408,5 milionu korun. Cílem průzkumné školy je získání maxima informací o geologických podmínkách a díky tomu minimalizovat geotechnická a také ekonomická rizika při budoucí ražbě tunelu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Český tenis slaví titul. Podrobnosti má Petr Plintovič.
3: Tenistka Barbora Krejčíková triumfovala na turnaji v Aténách. Ve finále porazila domácí Řekyni Sakarajovou 2-0 na sety a slaví 9. titul ze singlu v kariéře. Turnajovou trofej získala Krejčíková po 2 letech, po předloňském triumfu ve Wimbledonu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V jižní polovině území bude většinou polojasno, v severní polovině naopak. Spíš oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle na severu místy přehánky. Večer bude oblačnosti a srážek ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy okolo 25. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Je krátce po 8 hodině, na Signál Rádiu pokračuje ranní vysílání a do svého dalšího týdne vstoupily i letní prázdniny. Jsem přesvědčený o tom, že vás čeká řada výletů. Během nich se můžete zapojit do kampaně Na výlet s pytlíkem. Co to znamená, vám prozradím za chvíli. No a také v tomto týdnu vás čeká ranní soutěž Ano nebo ne. Ovšem tentokrát za jediné správné slovo můžete získat vstupenky na koncert zpěvačky Diany Ross. Poznamenejte si číslo do studia 910 260 910 a před 8:30 budete moci zkusit své štěstí. Jsem Jirka Svoboda a dalším přeju dobré ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Přeju vám dobré ráno se Signál Rádiem. V Česku vznikla nová letní výzva na výlet s pytlíkem na odpadky. Projekt Uklidme Česko chce touto výzvou ukázat, že i drobný skutek může mít velký dopad. Každý z nás totiž cestou z výletu může odnést do popelnice pár odpadků, na které během své túry narazí. Nejde o to uklízet tuny odpadu, ale když každý z nás odnese z výletu pár odpadků navíc, bude naše příroda vypadat jinak. Do této výzvy je možné se zapojit na internetu a jako motivace může sloužit i možnost vyhrát poukazy na nákup outdoorového vybavení. Takže až budete vyrážet na výlet, přibalte ke svačině i nějaký ten pytlík na odpadky. To, jak bude vypadat naše příroda, máme ve svých vlastních rukou. Signál Rádio.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Jestli už jste dnes byli venku, tak jste určitě zjistili, že je chladněji než v těch minulých dnech. Teplotní rekord pro dnešek proto nebude v ohrožení. Ten z roku 2022 má totiž bez pár desetin hodnotu 36 stupňů. Nás dnes přes den čeká v jižní polovině území většinou polojasno, v té severní polovině území pak většinou oblačno až zataženo a ojediněle se vyskytnou přehánky. Naměříme 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy bude až 25. Mírné ochlazování nás čeká až do čtvrtka, pak by se to opět mělo změnit.
1: Léto s hudbou vašeho mládí.
2: To je 80.

0: Na Signáradu nám zpívali Erasure, do půl deváté ještě Petra Janu nebo Depešáci. A pozor, za chvíli budete moci získat dva lístky na koncert zpěvačky Dány Ross. Za pár minut budeme hrát kvízovou hru Ano nebo ne, tak si připravte telefony s číslem 910 260 910. Ještě vám ale prozradím, o čem informují zpravodajské weby.
1: Signál Radio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Skončila vládní regulace cen pohonných hmot. Ceny paliv na tuzemských čerpacích stanicích začaly růst. Razantnější nárůst je u nafty, kde došlo k ukončení snížené sazby spotřební daně. Zdražit by mohla až o 3 koruny na litr. O desítky haléřů se zvýší ceny benzínu. Ministerstvo financí je připraveno při zhoršení situace na světových trzích regulaci znovu obnovit. Italská vinařství mají nečekaný problém. Mají nadměrné zásoby vína. Jejich stav se několik měsíců před vinobraním dostal dokonce na čtyřleté maximum. Stále mají neprodaných 46 milionů hektolitrů vína. Za velkými zásobami je prý pokles celosvětové spotřeby vína a odklon mladé generace od alkoholu. Nad velkou část evropského kontinentu začal proudit chladný vzduch ze severních oblastí. Teploty proto v mnoha státech klesnou pod běžný průměr pro toto období. Neplatí to ale pro celý starý kontinent. Naopak jeho západní Evropu čeká letos už čtvrtá vlna veder. A fotbalisté Španělska porazili ve finále obhájce zlata Argentinu 1-0 po prodloužení a po 16 letech podruhé v historii ovládli mistrovství světa. Španělsko v základní době už 38 zápasů po sobě neprohrálo a vytvořilo nový evropský rekord. Argentina na mistrovství světa prohrála po sérii 13 výher. Poločasovou přestávku vyplnila hudební show po vzoru finále amerického fotbalu Super Bowlu, kvůli čemuž se z obvykle čtvrt hodiny natáhla na téměř dvojnásobnou dobu. Vystoupili Madonna, Justin Bieber nebo Shakira.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Petra Janů nám na Signál Rádio zpívala S láskou má svět naději a na telefonním čísle 910 260 910 zase máte naději, že vyhrajete lístky na skvělý koncert.
1: Ano nebo ne? Na Signál Rádio.
0: Úplně poprvé v kariéře míří do Česka legendární zpěvačka Diana Ross a vystoupí už 29. července v amfiteátru Lochotín v Plzni. No a lístky získá ten, kdo správně odpoví v kvízové hře Ano nebo ne. Někdo je na telefonu, tady Jirka, Signál Rádio, dobré ráno. Haló, haló.
2: Dobrý den.
0: Kdo pak je na telefonu?
2: Vladimír.
0: Vladimíre, já vás zdravím. Položím otázku a vy na ní můžete odpovědět pouze jedním slovem. Buď ano, nebo ne. Když to bude správně, lístky na Diana Ross budou vaše. Tak jste připravený, Vladimíre?
2: Ano, ano.
0: Ptám se, je chemický prvek vodík nejlehčím prvkem v periodické tabulce? Ano, nebo ne?
2: Ano.
0: Je to tak. Zároveň je bezbarvý, je bez chuti a bez zápachu. Tak Vladimíre, vy půjdete na Diana Ross 29. července. Koho vezmete sebou?
2: Nosím manželku.
0: Manželku, jasně, užijete si skvělý výlet do Plzně, do amfiteátru Lochotín. Mimochodem, Diana Ross v Česku nikdy nekoncertovala, takže to je opravdu jedinečná možnost jí vidět. Ona už taky není nejmladší, takže si myslím, že se sem už pak nevrátí. Jo, tak jo?
2: Ano.
0: Užijte si koncert, dejte nám pak vědět, jaké to bylo a mějte se dobře. Naslyšenou.
2: Taky, naslyšenou.
0: Tak první lístky na Diana Ross máme rozdané, další tady budou čekat na někoho z vás zase zítra ráno touto dobou, tak si je nenechte ujít. Více na našem webu signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště.

0: Na Signál rádiu Milli Vanilli a to 8:59. Za chvíli už Friends Gal, Modern Talking anebo kapela Police.
1: Signál rádio doprava.
0: Nehodu motorky máme hlášenou na silnici 444 u Mohelnice na Šumpersku a policie vyšetřuje nehodu na D1 na 201. kilometru ve směru na Prahu. Jezděte opatrně, Signál rádio přeje šťastnou cestu.
2: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
3: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.
2: Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.

0: prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily. Začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

0: Signály hudební minulosti. To jsou hitparádové úspěchy, kauzy a další zajímavosti. Každý všední den vám na Signál rádiu připomínáme události, které kdysi hýbaly hudebním světem.
1: Signál rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

0: Máte naladěné Signál Radio. Mistrovství světa ve fotbale, které se uskutečnilo v Americe, Kanadě a Mexiku, je minulostí. Víkendové vyvrcholení světového šampionátu sledoval i náš sporťák Petr Plintovič.
1: Signály ze sportu.
2: Mistři světa ve fotbale jsou Španělé. Ve finále nejsledovanějšího turnaje porazili 1-0 po prodloužení úřadující šampiony z Argentiny 1-0. Jediný gol bitvy o zlato dal ve 106. minutě útočník Barcelony Ferran Torres. Argentinci ani jednou za zápas nevystřelili na branku. Navíc celé prodloužení hráli bez vyloučeného Enza Fernandéze. Španělsko slaví titul mistrů světa po 16 letech a podruhé v historii země. Bronz putuje do Anglie, která už v sobotu večer v nevídané přestřelce porazila Francii 6-4. Slaví i česká tenistka Barbora Krejčíková, která triumfovala na turnaji v Aténách. Ve finále porazila domácí Řekyni Sakariovou 2-0 na sety a slaví 9. titul ze singlu v kariéře. Turnajovou trofej získala Krejčíková po 2 letech, po předloňském triumfu ve Wimbledonu.
1: Signály ze sportu.

0: Máte naladěné Signál Rádio, dnešní počasí bude hodně proměnlivé, dnes bude v jižní polovině území většinou polojasno, v té severní polovině území pak většinou oblačno až zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky a naměříme 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy bude až 25 stupňů Celsia. Úterý nám začne nejprve polojasnou oblohou, ale přes den pak bude oblačno až zataženo, místy se vyskytne déšť nebo přehánky a maxima budou zítra jako dnes 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25. Středa nám potom nabídne hodně oblačnosti, pozdě večer přijdou srážky a naměříme 20 až 25 stupňů a zatím to vypadá, že nejchladnějším dnem tohoto týdne bude čtvrtek, kdy naměříme maximálně do 21 stupňů Celsia. Na konci týdne bychom se ale opět měli dočkat letních hodnot.
1: Užijte si 80kové léto se Signál Rádiem.

0: Legendy 80. to byly na Signál rádiu Modern Talking. Za chvíli už éter ovládne Sheena Easton anebo skupina Police, ale ještě si bere slovo kolega Honza Navrátil, který nás pozve do Prahy na několik zajímavých prázdninových akcí.
1: Hezký den, tento týden si na své přijdou milovníci tenisu. Areál na pražské Štvanici totiž celý týden hostí tenisový turnaj žen Prague Open okruhu WTA, tedy největší tenisový turnaj v České republice. U sportu zůstaneme také v úterý, kdy se v Loděnici ve Velké Chuchli koná trénink na závody dračích lodí. Přijít a zkusit si jízdu na dračí lodi může kdokoliv. Startuje se v 18 hodin a 15 minut. Ve středu se vydejte třeba do pražské zoologické zahrady. Každou středu od 13 hodin si tady totiž můžete užít pozorování galapážských želv sloních a také želv obrovských z atolu Aldabra. A to, jak si pěkně pochutnávají na vodních melounech. Součástí je samozřejmě také odborný výklad. Další tipy na akce v hlavním městě si povíme určitě zítra. Hezký začátek dalšího týdne přeje Honza Navrátil.
2: Ráno na signál.

Přeju vám hezké pondělí se Signál rádiem. Mohli byste si říci, že dnes je úplně obyčejné pondělí, ale ono není. Na dnešek totiž připadá Světový den skoku. Je to takový neoficiální recesistický svátek, který právě letos slaví už 20. výročí. Vznikl jako nápad, že pokud by ve stejný okamžik skočili naráz na jedné polokouli miliony lidí najednou, mohlo by se podařit změnit oběžnou dráhu Země, což by mělo údajně pomoci zastavit globální oteplování. Ve skutečnosti lidstvo ale nemá v porovnání s hmotností planety dostatečnou váhu, aby se Zemí jakkoliv pohnulo. Přesto se o to každoročně 20. července lidé pokoušejí. Zatím tedy neúspěšně. Tak uvidíme, jestli se to povede letos. Je tu

0: Německá diskohvězda CC Catch na Signál rádiu uzavírá pondělní ranní vysílání s datem 20. července. Teď necelé 3 minuty před 9. hodinou, že se mnou ve studiu Lucka Sinková. Vítám tě tady.
1: Hezký den přeji.
0: My musíme dneska udělat jedno velké blahopřání.
1: A komu?
0: Náš kolega Honza Navrátil má narozeniny. Zprávař, kolega tvůj, který tě bude střídat asi odpoledne.
1: Tě,
0: takže Honziku, jestli nás slyšíš, všechno nejlepší přejeme.
1: Všechno nejposíláme posup.
0: Tak, a co bude ve zprávách?
1: No tak je dost možné, že nás u čerpacích stanic čeká cenový šok, o kolik korun ceny u benzínu a nafty možná vyskočí, řekneme si. A za co jsme my Češi vyměnili perlu Jadranu, tak to víme taky.
0: A pak pokračuje 80. léto, Spáňa, New Order nebo Michael Jackson.
2: Signál rádio doprava.
0: Auto srazilo chodce ve Vyškově na silnici 431 nádražní, na místě je záchranka. Brno hlásí nehodu kamionu s autobusem na silnici 384 obvodová a na D55 se u exitu 17 ve směru k D1 stala nehoda a ve vozovce teď leží nějaká překážka. Tak jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
2: Signál rádio, zprávy.
1: Pěkné červencové dopoledne přeje Lucie Sinková. Předseda sněmovny Tomio Okamura při přípravě cesty do Číny konzultoval návštěvu s vedením českých tajných služeb. Řekl to včera v diskuzním pořadu v televizi CNN Prima News. Současně nevyloučil, že součástí jednání mohou být aktuální konzulární záležitosti, včetně případu zadržovaného Čecha. Odmítl ale sdělit, zda o něm bude v Číně skutečně jednat. Dodejme, že na cestu do Číny odlétal předseda sněmovny včera odpoledne.
3: Jsme připraveni na to samozřejmě, abychom řešili i aktuální konzulární záležitosti. A v rámci možností samozřejmě jsme na to připraveni.
1: Řidiče může čekat dnes u čerpacích stanic cenový šok. Litr nafty by mohl zdražit až o 5 korun. Skončila totiž vládní regulace cen pohonných hmot i snížená spotřební daň z nafty, což podle analytiků povede k výraznému zdražení na pumpách. Zatímco ve čtvrtek stála nafta v průměru pod 38 korun za litr, na začátku tohoto týdne to může být přes 42 korun. Zájem Čechů o dovolenou v Chorvatsku už několikátý rok v řadě klesá. Podle cestovních kanceláří část turistů vyměnila perlu Jadranu za Albánii nebo Bulharsko. Do Chorvatska naopak míří movitější klientela, například na jachty nebo do luxusních resortů. Stále více Čechů ale také cestuje na sever, například do Norska.
2: Co se děje v regionu?
4: Za první pololetí letošního roku provedli hygienici Středočeského kraje 413 kontrol ve stravovacích zařízeních pro děti a mladistvé. Ve 122 případech zjistili nedostatky a uložili za ně 82 pokut v celkové výši 245 250 korun. Za menší pochybení následovalo 6 napomenutí a 35 domluv. Nejčastějším prohřeškem bylo nedodržení hygienických zásad nebo špatné skladování potravin. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport.
1: Tenistka Barbora Krejčíková se po zisku titulu v Aténách posunula ve světovém žebříčku na 26. místo. Oproti předchozímu vydání si dvojnásobná grandslamová vítězka polepšila o 6 pozic. 30-letá Krejčíková ve finále v Aténách porazila 7-6 a 6-3 domácí hvězdu Sakariovou. Celkově si připsala 9. singlový titul v kariéře a získala první trofej od předloňského triumfu ve Wimbledonu.
2: Signál rádio, počasí.
1: V jižní polovině území bude většinou polojasno, v severní polovině naopak. Spíš oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle na severu místy přehánky. Večer bude oblačnosti a srážek ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy okolo 25. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
2: Signál rádio.
0: Bylo 9 hodin, začíná pondělní dopolední vysílání Signál rádia. Na Instagramu skupiny Roxette se před pár dny objevilo krátké video, kde zpěvák Per Gessle ukázal fanouškům jejich úplně první zlatou desku, kterou skupina získala přesně před 40 lety za album Neverending Love. Jenom v jejich domovském Švédsku se desky prodalo přes 250 tisíc kopií. No a co dalšího se objevilo na sociálních sítích slavných hvězd, vám povíme za chvíli. Zdraví vás Jirka Svoboda, přeju hezký poslech.
2: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Pondělí dopoledne vám dělá společnost Signál Radio a kolega Martin Čípa už je připravený, aby nám prozradil, co zajímavého v poslední době sdíleli slavné hvězdy na svých sociálních sítích.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Radio.
2: Dieter Bohlen se vyjádřil v rozhovoru pro německý deník Bild, že by se nebránil comebacku skupiny Modern Talking. Stojí zatím nabídky na uskutečnění koncertního turné a vidina slušného výdělku. Je tedy připraven zakopat válečnou sekeru s druhou polovinou dua, Thomasem Andersem. Ten ale v zápětí na Instagramu vydal prohlášení, že návrat rozhodně neplánuje a chce se soustředit na svou sólovou dráhu. Janet Jackson sdílela příspěvek amerického hudebního webu Paste. Ten vydal seznam nejlepších alb z roku 1986 a její desku Control zařadil na první místo před R.E.M. nebo Madonu. U2 se pouští do taneční hudby. Nahráli nový single s názvem Fireflies s holandským DJem Martinem Garrixem. Společně ho zahráli vůbec poprvé minulý pátek na tanečním festivalu Tomorrowland. Vyjít by měl tento týden. A sítěmi proletělo video, ve kterém Rod Stewart vystupoval na akci k oslavě 50 let britské královské charity. Vzdal hold své dlouholeté kamarádce Bonnie Tyler a zaspíval její song It's a Heartache. Další videa na sítích pak ukazují moment, kdy během střídání stráží před Buckinghamským palácem kapela zahrála megahit Holding Out for a Hero. Co je nového nejen v online světě, zjistíte taky na Instagramu a Facebooku Signál Rádia. Tak nás určitě sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné Signál Rádio a v dalším vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým tentokrát navštívíme Masnou ulici, nejstarší a historicky nejvýraznější ulici v centru naší metropole. Její řeznická minulost sahá až do středověku a mluvit se bude o tom, jak za jejím vznikem stál král Jan Lucemburský, který řezníkům udělil privilegium používat ve znaku Českého lva. Dozvíme se také, jak se z obyčejných řezníků stali vážení měšťané. A zajímavostí bude určitě mnohem více, tak si nenechte ujít vyprávění Davida Černého u nás na Signál Rádiu už zítra krátce popolední.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na koncert světové hudební ikony Diany Ross, která vystoupí už 29. července se svým In Motion Tour v plzeňském amfiteátru Lochotín. Nenechte si ujít její energii a nestárnoucí hity.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
1: Signál Rádio hraje osmdesátky. Taky milujete ten pocit, když slyšíte hudbu, která vás okamžitě vrátí v čase a připomene dobu bezstarostných let? Signál Rádio vás vrací do mládí s těmi nejlepšími hity 80. let. Tahle hudba nestárne a s ní nezestárnete ani vy, tak si ji společně s námi užijte.

Signál Rádio. Ty nejlepší osmdesátky. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Dopoledne trávíte se Signál rádiem, kde se nám o příjemnou prázdninovou atmosféru postarala Madonna. Za chvíli to bude Eddie Grant anebo skupina UB40 se svými houpavými rytmy, ale teď je tu ještě kolega Luboš Dvořák, který přináší pár vodáckých postřehů a u některých budete určitě kroutit hlavou.
1: To, co se děje na horním toku Vltavy mezi Vyšším Brodem a Zlatou korunou, už s vodáctvím nemá nic společného. Přesto jsme s kamarády z vojny neodolali a již několikátým rokem jsme se po řece opět svezli. Jako sběratel příběhů mám několik postřehů z druhé strany, tedy těch, co tento biznis, zejména jako brigádníci, logisticky zajišťují. Samostatnou kapitolou jsou prý asijští návštěvníci Českého Krumlova. Ti si myslí, že řeka je atrakce, kterou pohání čerpadla a vrátí se na místo, odkud vyjeli, když je jim to prezentováno jako městský okruh. Nebo při zapůjčení plavidla, když zjistí, že je nikdo nebude doprovázet, chtějí smluvně zaručit, že se necvaknou, tedy nepřevrátí. V lepším případě po nástupu do lodě si sednou proti sobě, aby se mohli fotit. Jejich nekoordinovaná plavba se stává komickou atrakcí. Dále si myslí, že město jsou kulisy a jsou překvapeni, že uvnitř domů žijí obyčejným životem lidé. Typický pozdrav ovládají. Vodácké postřehy zachytil Luboš Dvořák. Tak ahoj.

0: Kapela Elo, necelé 2 minuty před 10. hodinou na Signál Rádiu. Za chvíli další čerstvé zprávy a po nich to nejlepší z 80. let. Pet Shop Boys, Tina Turner anebo Baltimora.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V Brně jsou sobě 2 osobáky na třídě generála Píky, policie šetří nehodu na silnici 6 u obce Petrohrad na Lounsku a pozor dávejte na Pražském okruhu na 59. kilometru ve směru k dálnici D10 se srazil osobák a kamion. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červencové dopoledne přeje Lucie Sinková. Vláda dnes projednává zvýšení penzí pro pracující důchodce i seniory starší 80 let. Těm by se důchody měly každých 5 let zvyšovat o 500 korun, u stoletých seniorů pak až o 1000. Kabinet Andreje Babiše se bude zabývat i možným zákazem používání mobilních telefonů ve školách. V první polovině tohoto týdne bude v Česku převážně oblačno, denní teploty se budou držet většinou do 25 stupňů Celsia. Nejchladnějším dnem týdne bude čtvrtek, kdy na většině území zaprší, o víkendu se oteplí. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Italská vinařství čelí nadměrným zásobám vína. Stav zásob jen několik měsíců před vinobraním se dostal na čtyřleté maximum a dosáhl 640 milionů hektolitrů vína. To je více, než kolik činila loňská produkce, takže se v tomto ohledu mluví o nadměrné produkci.
0: Co se děje v regionu?
2: Zásadní pochybení odhalil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve společnosti Pražské služby. Problémem je rámcová dohoda, kterou měla společnost uzavřenou se stavební společností, která má vazby na generálního ředitele Pražských služeb Martina Romana. Napřímo bez soutěžení proběhlo 157 objednávek za 41 milionů korun, které šly na rekonstrukci areálu Počancemi anebo Průmyslová. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Světová média po včerejším finále mistrovství světa oslavují triumf Španělska nad depresivním antifotbalem Argentiny. Všímají si také hořkého konce Lionela Messiho a zákeřné hry Jihoameričanů. Titulky zahraničních novin například hlásají: Španělsko ukončilo Messiho éru nebo konec jednoho snu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V jižní polovině území bude většinou polojasno, v severní polovině naopak. Spíš oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle na severu místy přehánky. Večer bude oblačnosti a srážek ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy okolo 25. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Bylo 10 hodin a vám dál dělá společnost Signál Rádio. Dnes je den měsíce jako připomínka přistání člověka na měsíci lodí Apollo 11 v roce 1969. Ve Velké Británii tenkrát jako hudební doprovod ke zpravodajství o této události použili píseň Space Oddity od Davida Bowieho. Ano, i takový je zápis v hudební historii. A další události vám připomeneme už za několik málo minut. Jsme vaše Signál Rádio, já jsem Jirka Svoboda a přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Pondělí dopoledne ladíte ten správný signál a jste s námi akorát tak včas, protože kolega Lukáš Bláha nás teď vezme do hudební historie 20. červencového dne.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Ground control to Major Tom.
4: 20. července 1969, tedy v den, kdy přistála vesmírná loď Apollo 11 na měsíci, a Neil Armstrong pak udělal velký skok pro lidstvo, to rovněž zahýbalo světem hudby. Ku příkladu na britských ostrovech se k reportáži používala skladba Davida Bowieho Space Oddity a ve Spojených státech byla singlem číslo 1 píseň In the Year 2525 od Zager and Evans, která popisuje obavy lidstva se zázraků doby a techniky.

Posouváme se až na začátek 90. konkrétně do jejich druhého roku, ve kterém se umístil anglický alternativní projekt EMF na nejvyšší šprušli amerického prodejního žebříčku se songem Unbelievable. Téměř k neuvěření je, že mu to trvalo dlouhých 14 týdnů, než se na ní vyškrábal.

Končíme tragickou vzpomínkou. 20. den měsíce července před 9 roky spáchal zpěvák formace Linkin Park Chester Bennington sebevraždu ve věku 41 let. Americká rocková kapela se dala dohromady v roce 1996 a prodala více než 70 milionů alb po celém světě, plus získala dvě ceny Grammy.

0: Máte naladěné Signál Rádio. Na středu chystáme další zajímavý rozhovor a tentokrát přivítáme hned dva vzácné hosty, herecké manžele Evu Hruškovou a Jana Přeučila. Oblíbená dvojice už více než 20 let rozdává radost nejenom na divadelních prknech, ale také dětem po celé republice. V rozhovoru zaspomínáme na legendární černobílou Popelku a připomeneme si i nezapomenutelného Čertíka Bertíka a povídat se bude také o tom, jak se dá skloubit dlouholeté manželství se společným cestováním i pracovním životem. Řeč ale přijde i na řadu dalších zajímavých témat, tak si nenechte ujít rozhovor Lucky Sinkové s Evou Hruškovou a Janem Přeučilem u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

0: Skupina ABBA, Money, Money, Money v 10 hodin 39 minut. Lukáš Frelich se mnou ve studiu, vítám tě tady, Luky.
1: Hezké dopoledne.
0: Tak když už nám tak skupina ABBA zpívala o těch penězích Money, Money, Money, tak nezastavil jsi se někde u pumpy? Jak to aktuálně vypadá?
1: Takhle, jel jsem ráno kolem pumpy a jako je to znát.
0: Vyskočilo to. Já i ve 4 ráno, když jsem jel do rádia, tak už bylo vidět, jak pumpaři neváhali a už ty ceny prostě rostly nahoru. Mám tady nějakou informaci, že podle toho, jak se bude vyvíjet dál prostě ten konflikt v Hormuzském průlivu a hlavně to, že už se znova platí ta spotřební daň z nafty, tak by nafta mohla v příštích dnech zdražit až o 8 korun, přátelé.
1: Je to dost. Já jako člověk, který má naftové auto, pláču.
0: No jo. Teď ale budeš pouštět 80ky našim posluchačům, tak užijte si Lukáše, Jirka se loučí a zítra v 6 ráno s vámi opět budu rád vstávat, tak se mějte dobře, ahoj.

0: Fiction Factory, minutku před 11. hodinou, hezké pondělí, tady je Signál Radio a to nejlepší z 80. let vám dáme za moment. Připravená je Kim Wilde, Elton John nebo Nick Kershaw, teď už nesmí chybět zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor dejte na výjezdu z Prahy po dálnici D7 ve směru na Chomutov 37,5 km až 38 km. Tady je úplně uzavřená dálnice, jsou tady neprůjezdné dva jízdní pruhy a objíždí se souběžnou silnicí. Místo zůstává průjezdné po objížce, nicméně počítejte s nárazovým zdržením a šťastnou cestu. Take me.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkný pondělní den stále přeje Lucie Sinková. Ceny pohonných hmot na některých čerpacích stanicích v Čechách a na Vysočině oproti pátku vzrostly. Nafta někde zdražila i o víc než 3 koruny na litru. Na některých jihočeských pumpách se ceny od pátku nezměnily a v Liberci zůstaly stejné jako v neděli. Také v Karlovarském kraji se ceny paliv po skončení státní regulace měnily jen minimálně. Při dnešní nehodě dvou osobních aut na obchvatu Jihlavy se zranili 4 lidé. Místo nehody je neprůjezdné, jak informovala mluvčí policie Michaela Lébrová. Nehoda se stala po 8:30 a u nehody zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Záchranáři také vyslali svůj vrtulník. Češi ročně utratí v zahraničí přes 200 miliard korun. Desítky až stovky milionů ale nechají v cizině zbytečně. Podle bankéřů část turistů nepoužívá správně kartu, když místo místní měny zvolí koruny. Jde o konverzi měn, označovanou jako DCC. Banky přitom nabízejí možnost blokace této varianty. Prodražit se může lidem i lékařská péče.
0: Co se děje v regionu?
2: Novela zákona o cestovním ruchu, kterou chystá Ministerstvo pro místní rozvoj, by měla obcím umožnit řešení dopadů krátkodobého ubytování typu Airbnb. Přesně to žádá městská část Praha 1, která požaduje také i změnu zákona o místních poplatcích. Stát musí dát obcím podle Prahy 1 konkrétní nástroje k tomu, aby mohli dohledat vlastníka, zjistit, zda a jak je prostor skolaudovaný a jestli provozovatel odvádí poplatky. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tenistka Barbora Krejčíková se po zisku titulu v Aténách posunula ve světovém žebříčku na 26. místo. Oproti předchozímu vydání si dvojnásobná grandslamová vítězka polepšila o 6 pozic. Dodejme, že nejvýše postavenou českou tenistkou v pořadí WTA je nadále 6. Karolína Muchová a v mužském žebříčku zůstává nejlepším českým tenistou Jiří Lehečka.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V jižní polovině území bude většinou polojasno, v severní polovině naopak. Spíš oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle na severu místy přehánky. Večer bude oblačnosti a srážek ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy okolo 25. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál
3: Rádio. 3 minuty po 11. hodině, dobré pondělní dopoledne. Boj s časem není problém jen v našem životě, ale týká se třeba i květin. Podrobnosti prozradím za chvíli a budeme taky hrát to nejlepší z 80. let. S vámi Lukáš Frelich a teď Phil Collins.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Elton John teď s námi na Signál Rádiu. Taky máte někdy pocit, že na některé věci je málo času? Rozhodně si z toho nic nedělejte, podobně to je i v přírodě. Nově se kuriozitou může pochlubit výstaviště v Olomouci. V tropickém pavilonu Flora v sobotu vykvetl jeden z největších leknínů světa. Má mohutné listy o průměru až 1,5 metru, bělavé bílé květy dosahují průměru až 25 cm. Květy leknínů se otevírají v noci a pouze dvakrát. Druhý večer se květ znovu rozvine, tentokrát v narůžovělé barvě. Třetího dne ráno se definitivně uzavře a stáhne se pod hladinu, kde dozrává plod. Díky tomu teď můžete vidět největší leknín na světě už jen na fotkách. V plném květu vydrží tedy pouze necelé dva dny.

0: Takhle zní nejlepší playlist 80. let a Stevie Wonder. Sociální sítě, to je místo, kde se vyplatí být s vámi a s námi, protože tak budete mít vždycky přehled. Třeba na našem Facebooku zjistíte, o co se hraje tento týden v našem ranním vysílání a kvízové hře Ano nebo ne. Mohu malinko napovědět, pošleme vás na koncert Velké dámy nejen z 80. let. Tak se mrkněte a já vám k tomu budu hrát už za moment.
1: Dovolená v 80. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
2: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.

0: a nebo jen pod stan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
1: 80kové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
0: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si 80kové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

strachy si za něj lehko blíž. Jo, jo, karton na bůrek, kam taky po ruce lám. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: prachy. Si.
1: Richard Miller a single, který nás pořád hodně baví. Za chvíli Eurythmics, Gibson Brothers nebo třeba Brian Ferry, tak zůstaňte dál v naší společnosti a mějte hezké pondělí.
2: Rozhovor Signál Rádia.
3: V našem studiu tentokrát přivítáme hned dva vzácné hosty. Herecké manžele Evu Hruškovou a Jana Přeučila. Oblíbená dvojice už více než 22 let rozdává radost nejen na divadelních prknech, ale také dětem po celé republice. V rozhovoru zavzpomínáme na legendární černobílou Popelku, připomeneme si nezapomenutelného čertíka Bertíka a budeme si povídat také o tom, jak se dá skloubit dlouholeté manželství se společným cestováním i pracovním životem. Řeč ale přijde i na řadu dalších zajímavých témat. Nenechte si ujít rozhovor Lucie Sinkové s Evou Hruškovou a Janem Přeučilem u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Rádia. Signál Rádio
4: a hudba 80.
2: vás vrací do mládí.

0: Tři minuty zbývají do 12. hodiny, tady je Signál Rádio a za moment bude pokračovat hudebně i naše osmdesátkové léto. Třeba Dion Vevrik, Erykie Povery nebo zpěvačka Sandra. Teď už pojďme na zprávy a taky na info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozorujte na Pražském okruhu na Zličíně Exit 23, tady je havárie osobního vozidla a neprůjezdný pravý jízdní pruh. Další komplikace vás čeká v Praze 8, Zenkova ulice, tady je nehoda dvou osobních vozidel, zablokovaný tramvajový pás, nárazově se vytváří kolona, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné pondělní poledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Vláda dál počítá s návratem k valorizaci penzí o polovinu růstu mezd místo třetiny a se stropem věku na 65 letech. K návrhům se ale vrátí, jak řekl ministr práce a sociálních věcí České republiky Aleš Juchelka. Dnešní ráno bylo po delší době výrazně chladné. Na Šumavě teploty klesly pod bod mrazu. Nejchladněji bylo na stanici Kvelda Perla, kde meteorologové naměřili minus 3 stupně Celsia. Mrzlo také na Březníku, Rokycké Slati a na Horské Kveldě. Chladnější vzduch bude do střední Evropy proudit i v první polovině týdne, takže nízké ranní teploty meteorologové očekávají i v dalších dnech. Vysoce nakažlivá bakteriální kožní infekce se šíří mezi dětmi v Chorvatsku. Projevuje se mokvavými strupy, zejména na obličeji kolem nosu a úst, ale může se dostat i na další části těla. Přenáší se dotekem, především pokud více členů domácnosti používá stejné ručníky či ložní prádlo, nebo děti mezi sebou sdílí hračky.
0: Co se děje v regionu?
2: Práce na středočeské části dálnice D3 v úseku Jílové Hostě-Radice odstartovaly ražbou průzkumné školy pro budoucí tunel Luka. Práce potrvají téměř 2 roky a vyjdou na 408,5 milionu korun. Cílem průzkumné školy je získání maxima informací o geologických podmínkách a díky tomu minimalizovat geotechnická a také ekonomická rizika při budoucí ražbě tunelu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací FIFA po skončení mistrovství světa v Severní Americe na 48. místě. Do čela pořadí se dostali šampioni ze Španělska před svého finálového soupeře Argentinu a na třetí příčce figuruje Francie. FIFA dnes zveřejnila nejnovější vydání žebříčku na svém webu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude oblačno až polojasno, v severní polovině území místy i zataženo. Ojediněle na severu místy se vyskytnou přehánky a večer budou oblačnost i srážky ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy kolem 24. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Signál Rádio. 12 hodin, 2 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Obnova krajiny se chystá na Chomutovsku, víc prozradím za chvíli, k tomu přidám i další skvělé hity. S vámi Lukáš Frelich a tady je Brian Adams, hezké poledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní nejlepší osmdesátky a taky signál rádio. Řeka Bílina se na Chomutovsku po desetiletích znovu vrátí do krajiny. Kvůli těžbě uhlí protékala 40 let 3-kilometrovým úsekem v Trubkách. Po ukončení dolování na lomu ČSA vznikne meandrující koryto, ke kterému budou mít přístup i lidé. Víc prozradí ředitel státního podniku povodí Ohře Jan Svejkovský.
1: Po jednotlivých úsecích se začne ta řeka vlastně vyndávat z těch trubek rovnou ven. Nicméně stavba bude dokončena až v první polovině roku 2028.
0: Nové přírodní koryto řeky Bíliny na Chomutovsku bude měřit necelých 5 kilometrů. Jeho budování si ale vynutí omezení provozu na čtyřproudé komunikaci mezi Mostem a Chomutovem.

0: Houpavé rytmy a velká klasika z osmdesátek, Soul to Soul, Back to Life. Bohužel, vypadá to, že nové porodnice v Brně se jen tak nedočkáme. Podrobnosti přidám za chvíli. Eric Carmen, taky Natalie Imbruglia, nebo třeba Tony Basil vám zkrátí čekání. Hezké odpoledne.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na osmdesátkách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Pondělí odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Nová porodnice v Brně má změněný termín začátku výstavby. Podrobnosti přináší kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Špitál zařadil zpátečku. Fakultní nemocnice Brno odstoupila od smlouvy na stavbu nové porodnice za více než 3 miliardy korun. Důvodem jsou závažné nedostatky v projektové dokumentaci a smluvních podkladech, které odhalila kontrola. Se stavbou nové porodnice však fakultní nemocnice Brno nadále počítá. Stavební práce by mohly začít v příštím roce. Smlouvu o dílo se sdružením společností Hochtief CZ, IMOS Brno a Metrostav CZ uzavřela nemocnice v dubnu. Podrobnou kontrolu podkladů zadalo nové vedení špitálu. Odhalila podle něj zásadní technické vady stavebně konstrukčního řešení hlavní budovy. Jedná se o podstatné vady týkající se statiky celé budovy. Projektová dokumentace proto bude vyžadovat zásadní přepracování. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Za pár vteřin udeří 13. hodina a společnost vám dělá Signál Radio. Za moment Rod Stewart, Sabrina nebo Madonna, prostě to nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte v současnou chvíli na Praze 10, průběžná ulice u křižovatky s ulicí v Olšinách. Tady je nehoda osobáku s nákladňákem a blokují oba jízdní pruhy. Určitě se zdržíte, ideálně jeďte jinudy a hlavně opatrně.
1: Nestihli jste ve vysílání zajímavý rozhovor? Najdete ho v archivu na webu signalradio.cz. Signalradio.cz. Když slyšíš

0: Radio. To nejlepší z 80. let. Signál Radio, zprávy.
1: Stále hezké pondělí přeje Lucie Sinková. Ceny pohonných hmot na některých čerpacích stanicích v Čechách a na Vysočině oproti pátku vzrostly. Nafta někde zdražila i o víc než 3 koruny na litru. Na některých jihočeských pumpách se ceny od pátku nezměnily a v Liberci zůstaly stejné jako v neděli. Také v Karlovarském kraji se ceny paliv po skončení státní regulace měnily jen minimálně. Přetížené kamiony podle silničářů výrazně urychlují poškozování vozovek. Kontroly ukazují, že nad povoleným limitem je zhruba 6 z 10 zastavených nákladních aut. V Česku může mít jízdní souprava hmotnost až 48 tun, tedy o 8 tun víc než v okolních státech. Opozice chce limit snížit, ministerstvo dopravy ale zatím sází na častější kontroly. Německým hasičům se po týdnu podařilo uhasit požár v Národním parku Müritz. Informuje o tom dnes Ministerstvo životního prostředí, spolkové země Mecklenbursko, přední Pomořansko, ve které se park nachází. Dodejme, že oheň sežehl zhruba 400 hektarů vegetace.
0: Co se děje v regionu?
2: Víkend přinesl začátek další tramvajové výluky. Tentokrát k zastavení provozu došlo v nejvytíženějším úseku mezi Újezdem a Lazarskou. Výluka omezila provoz celkem 12 linek, které jsou nejčastěji odkloněny, a dopravce zavedl také 2 nové linky. Náhradní autobusová doprava zavedena není. Dopravní podnik doporučuje využít metro. Výluka skončí 10. srpna. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Sázkové kanceláře v Česku přijaly na letošní mistrovství světa ve fotbale sázky za zhruba 5 miliard korun, což je rekordní objem vsazených peněz. Hodnota přerostla o zhruba miliardu korun předešlý světový šampionát z roku 2022 a o přibližně 800 milionů korun dosud rekordní mistrovství Evropy v roce 2024. Sázející na výhrách bookmakeri zpět vyplatili zhruba 90% vkladů.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude oblačno až polojasno, v severní polovině území místy i zataženo. Ojediněle na severu místy se vyskytnou přehánky a večer budou oblačnost i srážky ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy kolem 24. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Pár minut po 13. hodině jste se Signál Rádiem, kde už za moment přijde řeč na novou letní výzvu. K tomu hrát budeme to nejlepší z 80. na start Weather Girls. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Sabrina teď s námi na Signále rádiu. Taky se snažíte vylepšovat prostředí kolem sebe? V tom případě bych pro vás něco měl.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signále rádiu?
0: V Česku vznikla nová letní výzva Na výlet s pytlíkem na odpadky. Projekt Uklidíme Česko chce touto výzvou ukázat, že i dobrý skutek může mít velký dopad. Víc prozradil ráno Jirka Svoboda.
2: Každý z nás totiž cestou z výletu může odnést do popelnice pár odpadků, na které během své túry narazí. Nejde o to uklízet tuny odpadu, ale když každý z nás odnese z výletu pár odpadků navíc, bude naše příroda vypadat jinak. Do této výzvy je možné se zapojit na internetu a jako motivace může sloužit i možnost vyhrát poukazy na nákup outdoorového vybavení. Takže až budete vyrážet na výlet, přibalte ke svačině i nějaký ten pytlík na odpadky. To, jak bude vypadat naše příroda, máme ve svých vlastních rukou.
0: Co přinese zítřejší den, informace ze silnic nebo soutěžní kvíz vám dáme zítra ráno. Den startujeme v 6, tak vstávejte s námi.
1: Vstávejte se Signál rádiem a budete vědět víc.

0: Dalibor Janda, posloucháte Signál Rádio. Už za moment budeme vzpomínat na single z magnetofonové pásky, tentokrát zamíříme do roku 1988. Queeni, Alphaville nebo skupina ABBA, to jsou osmdesátky, které vám zpříjemní čas v práci.
1: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou

0: Takhle zní Signál Radio a před námi je single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Málo se o tom mluvilo, ale koncert k 70. narozeninám Nelsona Mandely pomohl americké zpěvačce na vrchol, i když ne tak, jak by si asi sama přála. Zažila tady totiž horkou chvilku. Těsně před svým vystoupením nemohla v zázemí najít své klávesy a taky organizátoři donutili vystoupit pouze s kytarou, co narychlo zajistili. Zpěvačka zapěla skladbu, která bude hrát, a všichni byli nadšeni. Tak moc, že se single stal slavným doslova přes noc a mladá zpěvačka tenkrát taky. Tracy Chapman, Fast Car.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Milli Vanilli, chvilku před 14. na Signál rádiu. Za moment Scorpions, Pretenders nebo Whitney Houston. To nejlepší z 80. let. Teď zprávy s Lucí Sinkovou a také info z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na pražském okruhu 21. kilometr ve směru k dálnici D1. Tady je nehoda 3 osobních vozidel, neprůjezdný levý jízdní pruh, nárazově se vytváří kolona. Další komplikace vás čeká na Praze 6. Brusnický tunel hlásí nehodu osobáku s nákladňákem, neprůjezdný taktéž levý jízdní pruh. Komunikace zatím s opatrností zůstává průjezdná. Jeďte opatrně.
1: Pravidelné rubriky Signál rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou, Miluju Prahu s Davidem Černým nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál rádiu.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. psanocaves.cz.
1: Chcete mít Signál rádio hezky na očích? To není žádný problém. Máme pro vás samolepky a rádi vám je dáme. A navíc zadarmo. Zadarmo. Zadarmo. Vaše kontaktní údaje jako celé jméno a přesnou adresu pošlete e-mailem na samolepky@signalradio.cz a pak už jen počkejte, než se vám objeví ve schránce. Signál rádio rozdává samolepky, tak si o ně napište. Signál rádio, zprávy.
3: Ve 2 odpoledne hezký den přeje Lucie Sinková. Vláda dál počítá s návratem k vyšší valorizaci penzí o polovinu růstu reálných mezd místo třetiny i se stropem důchodového věku na 65 letech. K návrhům se vrátí při projednávání dřívějších penzí pro náročné profese, řekl to ministr práce Aleš Juchelka před dnešním jednáním kabinetu, který se chystá schválit návrh důchodové novely s růstem penzí po 80 a za práci v důchodu. Vyšší valorizace z předlohy vypadla. Podle podkladů na ně měly roční výdaje od roku 2029 do roku 2060. Vzrůst ze 2 miliard korun na 102 miliardy. V první polovině týdne bude převážně oblačno. Denní teploty se budou držet většinou do 25 stupňů Celsia. Nejchladnějším dnem týdne bude čtvrtek, kdy na většině území zaprší a o víkendu se oteplí. Evropská komise vyměřila čínskému internetovému prodejci AliExpress pokutu 550 milionů eur, tedy 13,25 miliardy korun, a to za porušení povinností vyplývajících z nařízení o digitálních službách.
1: Co se děje v regionu?
4: Obyvatele městské části Praha 6 trápí noční provoz na letišti, i proto radní oficiálně schválili stanovisko, ve kterém žádají, aby nejpozději v roce 2032 ukončilo letiště noční provoz. Podle mluvčí nemá letiště přes den dostatečnou kapacitu, která by umožnila přesunout veškerou poptávku leteckých společností mimo noční dobu. Úplná noční uzávěra se proto plánuje až po zprovoznění paralelní dráhy. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
3: Čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací FIFA po skončení mistrostí světa v Severní Americe na 48. místě. Do čela pořadí se dostali šampioni ze Španělska před svého finálového soupeře Argentinu. Na třetí příčce figuruje Francie. A fotbalisté Sparty narazí ve třetím předkole Ligy mistrů na Lyon s českým reprezentantem Pavlem Šulcem. K postupu do hlavní fáze musí vyřadit 2 soupeře.
1: Signál rádio, počasí.
3: Během odpoledne bude oblačno až polojasno, v severní polovině území místy i zataženo. Ojediněle na severu místy se vyskytnou přehánky a večer budou oblačnost i srážky ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy kolem 24. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
1: Signál rádio.
0: Signál rádio. 14 hodin 2 minuty, když přistálo Apollo 11 na měsíci, týkalo se to i hudby. Jak prozradím za chvíli, nejdřív pojďme hrát. Připravena je Donna Summer na Signál rádiu. Hezké pondělní odpoledne přeje Lukáš Frelich.
1: Signál rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Limála a nekonečný příběh na Signál rádiu. Hudba a vesmír toho mají hodně společného už od minulosti. Podrobnosti a další hudební výročí prozradí kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: 20. července 1969, tedy v den, kdy přistála vesmírná loď Apollo 11 na měsíci, a Neil Armstrong pak udělal velký skok pro lidstvo, to rovněž zahýbalo světem hudby. Ku příkladu na britských ostrovech se k reportáži používala skladba Davida Bowieho Space Oddity a ve Spojených státech byla singlem číslo 1 píseň In the Year 2525 od Zucker and Evans, která popisuje obavy lidstva se zázraků doby a techniky.

Posouváme se až na začátek 90. konkrétně do jejich druhého roku, ve kterém se umístil anglický alternativní projekt EMF na nejvyšší šprušli amerického prodejního žebříčku se songem Unbelievable. Téměř k neuvěření je, že mu to trvalo dlouhých 14 týdnů, než se na ní vyškrábal.

Končím tragickou vzpomínkou. 20. den měsíce července před 9 roky spáchal zpěvák formace Linkin Park Chester Bennington sebevraždu ve věku 41 let. Americká rocková kapela se dala dohromady v roce 1996 a prodala více než 70 milionů alb po celém světě, plus získala dvě ceny Grammy.

Takhle hraje Signál Radio a Slate. Tento týden je v Praze ve znamení tenisu. Jestli patříte mezi fanoušky tohoto sportu, určitě si přijdete na své. Pozvánku pro vás budu mít za chvíli. Do té doby hrajeme Michael Jackson, Ace of Base nebo Eruption. Tak zůstaňte dál s námi.

Radio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Radio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: Za 4:45 je s vámi Signál Rádio. I další prázdninový týden přinese v hlavním městě několik akcí. Na některé z nich nás na úvod týdne zve Honza Navrátil.
1: Hezký den, tento týden si na své přijdou milovníci tenisu. Areál na pražské Štvanici totiž celý týden hostí tenisový turnaj žen Prague Open okruhu WTA, tedy největší tenisový turnaj v České republice. U sportu zůstaneme také v úterý, kdy se v Loděnici ve Velké Chuchli koná trénink na závody dračích lodí. Přijít a zkusit si jízdu na dračí lodi může kdokoliv. Startuje se v 18:15. Ve středu se vydejte třeba do pražské zoologické zahrady. Každou středu od 13 hodin si tady totiž můžete užít pozorování galapážských želv sloních a také želv obrovských z atolu Aldabra. A to, jak si pěkně pochutnávají na vodních melounech. Součástí je samozřejmě také odborný výklad. Další tipy na akce v hlavním městě si povíme určitě zítra. Hezký začátek dalšího týdne přeje Honza Navrátil.

0: Italské rytmy nás dovedly k 15. hodině. Za moment budeme hrát další osmdesátkové léto. Třeba Catherine and the Waves, Chris Rea nebo Pointer Sisters. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozor, dejte v Praze na nábřeží Kapitána Jaroše. Tady ve směru na Štefánikův most je nehoda osobáků s dodávkou. Nárazově se zdržíte. Tak s tím počítejte a jděte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Signál rádio zprávy.
2: Zpráv na signálu vás vítá Banka Holoubková. Přeji vám dobrý den. Lidem by mohlo od jejich 80 let od příštího roku každých 5 let vzrůst důchod o 500 korun. Dosavadní přidání podle věku by se tak rozšířilo. Proti dnešku by si polepšili seniori a seniorky, jimž bude 80, 90 a 95 let. Penze by se od roku 2028 zas mohla zvedat za práci v důchodovém věku. Důchodovou novelu schválila dnes vláda. Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách, jehož uzákonění navrhli premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga, podle očekávání podpořila vláda. Na tiskové konferenci informoval o souhlasném stanovisku k novele školského zákona Babiš. Podle Plagy byla podpora kabinetu jednomyslná. Účinnost předpokladatelé navrhují od 1. září 2027. Evropská komise vyměřila čínskému internetovému prodejci AliExpressu pokutu 550 milionů eur přes 13 miliard korun, a to za porušení povinností vyplývajících z nařízení o digitálních službách. Platforma podle Evropské komise řádně neposuzovala a neomezovala rizika související s prodejem nelegálních, nebezpečných nebo padělaných výrobků na svém internetovém tržišti.
1: Co se děje v regionu?
3: Práce na středočeské části dálnice D3 v úseku Jílové Hostě-Radice odstartovaly ražbou průzkumné školy pro budoucí tunel Luka. Práce potrvají téměř 2 roky a vyjdou na 408,5 milionu korun. Cílem průzkumné školy je získání maxima informací o geologických podmínkách a díky tomu minimalizovat geotechnická a také ekonomická rizika při budoucí ražbě tunelu. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Mistrovství světa ve fotbale bylo nejgólovějším za posledních 56 let. Na turnaji v Severní Americe padlo v průměru 2,96 setin branky na zápas, což je nejvíce od šampionátu v roce 1970.
1: Signál rádio počasí.
2: Čekáme zpočátku většinou polojasnou oblohu, odpoledne bude převážně oblačno a místy se objeví přehánky. Nejvyšší teploty budou mezi 18 až 22 stupni Celsia. Na jižní Moravě budeme mít až 25 stupňů a na horách kolem 14. Zprávy na signálu přinesla Blanka Holoubková.
1: Signál rádio.
0: 15 hodin a 2 minuty, hezké odpoledne přeje Signál Rádio. Zmrzlina nás tohle léto hodně láká, ale do popředí vstupuje i nový trend. O co jde, prozradím za moment. Teď se o začátek další společné hodiny postarají House Martins. Pěkné pondělí, s vámi stále Lukáš Frelich.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Chris Rea teď s námi na Signál Rádiu. Kdo by v horkých letních dnech nemiloval zmrzlinu? Letos se v její konzumaci rozhodně neodbýváme. Kromě klasické ustánku si dle průzkumu vyrábíme tuhle pochoutku i doma. Oproti předchozím letem je to zatím letos nejvíce, co se výrobě domácích zmrzlin věnujeme. Důvod není ten, že bychom chtěli ušetřit, ale chceme mít čerstvou zmrzku kdykoliv po ruce. Takové ty průmyslově vyráběné, co leží zabalené v mrazáku, nás už moc nelákají. Na internetu je spousta receptů na výrobu domácí zmrzliny, tak to můžete vyzkoušet třeba dnes odpoledne, až přijdete z práce.

0: Maxi Priest Close to You. Už zítra vám dáme nový díl pořadu Miluju Prahu, kde navštívíme Masnou ulici, nejstarší a historicky nejvýraznější ulici v centru naší metropole. Její řeznická minulost sahá až do středověku. Mluvit se bude o tom, jak za jejím vznikem stál král Jan Lucemburský, který řezníkům udělil dokonce privilegium používat ve znaku českého lva. Dozvíme se také, jak se z obyčejných řezníků stali vážení měšťané. Zajímavostí bude ale víc. Další poutavé vyprávění Davida Černého si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu v úterý chvilku popolední.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
2: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.
1: Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen pod stan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
2: Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
1: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily. Začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
2: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
1: Užijte si osmdesátkové léto se Signál Rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

0: Enjoy the silence a Depeche Mode za 5 minut, 3:15, tady je Signál Radio a se mnou nachystán kolega Áďa Adam. Ahoj.
1: Ahoj, Luky.
0: Říkal jsi, že jsi sledoval fotbal, tedy finále mistrovství světa.
1: Je to tak, bylo to zajímavé.
0: Ano.
1: Ačkoliv teda jsem byl, nechci říct zklamaný, ale já jsem nikdy finále mistrovství světa ve fotbale nesledoval. Mm-hmm. A teď jsem si říkal, ježiš, to bude tak hrozně napínavý, jo? Ale bylo to asi především hodně taktický a bylo vidět, že byly oba týmy docela dost opatrní, no, ale přeju to Španělsku, myslím si, že si to zasloužili, tu výhru.
0: No a kdybys to měl celkově jako zhodnotit, ten finálový mač, líbil se, nelíbil se, vadila ta opatrnost?
1: Líbil se, tak já jsem se koukal s dvěma kamarády, tak aspoň bylo to takový v té přátelské atmosféře, že jsme se i smáli a tak, ale jak říkám, bylo to spíš taktický, myslím si, že ostatní posluchači to asi vnímají stejně, že tam chyběly takový ty momenty, kdy se někdo fakt vyloženě odvážil riskovat víc. Myslím si, že to bylo především o té opatrnosti. No. A Španělsko si teda hodně hlídalo ten míč a bylo vidět, že ta Argentína to úplně nezvládá. Mm-hmm.
0: Tak Áďa Adam další svoje dojmy možná prozradí po 16. hodině. Já se pro dnešek loučím, mějte se krásně a budu se na vás těšit zítra dopoledne. V 11. Ahoj.

0: CC Catch nám zněla v reproduktorech Signál Rádia, které se nese ve znamení těch nejlepších hitů z 80. let. Proto nás tu už po odbytí 16. hodiny čekají například Genesis, Pet Shop Boys nebo Bengals. Teď se ještě podíváme na dopravní situaci u nás.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pražský okruh hlásí na 16. kilometru ve směru na D7 nehodu nákladňáku a osobáku. Tvoří se tam kvůli tomu kolony, proto počítejte se zdržením. Pozor si pak dejte přímo v hlavním městě v ulici Sokolská, kde by měla být kvůli nehodě autobusu a osobáku uzavřená. Uzavřené by tam měly být dva jízdní pruhy. Bezpečné cesty přejeme ze studia Signál Rádia.

0: Rádio zprávy.
1: Na signálu začínají zprávy a vítá vás u nich Blanka Holoubková. Dobrý den. Čerpací stanice zaznamenaly v předchozích dnech nárůst poptávky řidičů zhruba o 10%, na některých místech i vyšší. Část motoristů se totiž krátce před koncem vládních regulací předzásobila pohonnými hmotami za nižší ceny. Patrný byl nárůst prodejů zejména u nafty. Vyplývá to z informací provozovatelů čerpacích stanic, které ČTK oslovila. Teploty na požářišti výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně klesají. Vliv na to mělo i počasí v regionu v uplynulých dnech, které přineslo bouřky a přeháňky. ČTK to dnes řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Hasiči rozsáhlý požár likvidují 12. dnem. Velká Británie od dubna roku 2028 zavede speciální daň pro elektromobilisty. Ti budou nuceni zaplatit poplatek ve výši 3 pencí, přibližně 84 haléřů za každý ujetý kilometr. Britská vláda už zveřejnila oficiální dokument, ve kterém je uvedena i metodika výběru daně.
0: Co se děje v regionu?
2: Za první pololetí letošního roku provedli hygienici Středočeského kraje 413 kontrol ve stravovacích zařízeních pro děti a mladistvé. Ve 122 případech zjistili nedostatky a uložili za ně 82 pokut v celkové výši 245 250 korun. Za menší pochybení následovalo 6 napomenutí a 35 domluv. Nejčastějším prohřeškem bylo nedodržení hygienických zásad nebo špatné skladování potravin. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nejrychlejším hráčem uplynulého mistrovství světa ve fotbale byl francouzský útočník Kylian Mbappé. Statistici naměřili vítězi střelecké tabulky rychlost 37,61 km v hodině. Nejlepším Čechem byl obránce Štěpán Chaloupek.
0: Signál Rádio počasí.
1: Úterý bude zpočátku většinou polojasná obloha. Později bude převážně oblačno a místy se objeví přeháňky. Denní teploty budou mezi 18 až 22 stupni Celsia. Na jihu Moravy bude až 25 stupňů a na horách kolem 14. Zprávy na signálu přinesla Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: 20. července máte naladěné Signál Rádio, kde se staráme o to, abyste měli co nejhezčí a nejpohodovější odpoledne. Proto se mikrofonu už pomalu ujímají Bengals a taky si už za pár minut povíme o dřevostavbách, po kterých stále více roste poptávka. A Adam vám přeje pěkný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem. V posledních 15 letech u nás velmi rychle roste poptávka po dřevostavbách. Důvody čím dál vyššího zájmu lidí o domy ze dřeva popisuje zástupce jednoho z výrobců Vlastimil Makovec.
1: Připisujeme to tomu, že dřevostavby začínají být zajímavé, jak z důvodu ekonomického, pořizovací náklady, provozní náklady, určitá taková bezproblémovost, že nemusím hlídat ty zedníky na stavbě a tak dále. A vlastně začíná i v České republice trošku ty lidi berou i tu ekologii. Dřív to tak nebylo. A dneska už ta mladá generace si uvědomuje, že je to taky důležité.
0: Další výhodou je, že díky prefabrikovaným dílům může být hrubá stavba domu hotová během několika dnů. Zkracuje se tak doba, než bude možné se do nového bydlení nastěhovat.

0: Ladíte odpolední signál rádio, kde nás už zítra krátce popolední bude čekat další díl pořadu Miluju Prahu. V zítřejším vydání s Davidem Černým navštívíme Masnou ulici, nejstarší a historicky nejvýraznější ulici v centru naší metropole. Její řeznická minulost sahá až do středověku. Mluvit se bude o tom, jak za jejím vznikem stál král Jan Lucemburský, který řezníkům udělil privilegium používat ve znaku českého lva. Dozvíme se také, jak se z obyčejných řezníků stali vážení měšťané. Zajímavostí bude ale více. Tak si nenechte ujít vyprávění Davida Černého u nás na Signále rádiu už zítra po 12. hodině.
1: Na Signále rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na koncert světové hudební ikony Diany Ross, která vystoupí už 29. července se svým In Motion Tour v plzeňském amfiteátru Lochotín. Nenechte si ujít její energii a nestárnoucí hity.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.

Posloucháte pondělní signál rádio, kde nám pravidelně hraje ta nejhudba z 80. let. A ještě se můžeme těšit na Modern Talking, Johna Paul Younga nebo Belindu Carlisle.

0: Je s vámi Signál Radio, kde nám už za chvíli kolegyně Blanka Holubková obohatí vysílání se zprávami a po nich bude následovat další parádní muzika z let 80. Zní tam tady budou například Queenie, Michael Jackson nebo Barbara Streisand.
1: Signál Radio, doprava.
0: Prohlásí nehodu dvou osobáku policii Mariánské náměstí. Buďte tam opatrní při projíždění. Srážka by mohla průjezd částečně blokovat. Ze studia Signál Rádia vám přejeme bezpečné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Dobrý den vám přeji a vítám vás u zpráv na Signálu. Jednorázová jízda pražskou Petřínskou lanovkou po jejím znovu otevření zdraží ze 60 na 100 korun. Cestující, kteří si jízdu koupí elektronicky přes aplikaci Pitlítačka, zaplatí 90 korun. Pražští radní schválili nový tarif, který začne platit 1. září. Pro cestující s dlouhodobými kupóny pražské integrované dopravy se nic nemění. Na lanové dráze budou i nadále platit. Díky dešťům v minulém týdnu se v téměř celé republice částečně dosytila horní vrstva půdy do 40 cm. Hlubší vrstva do 1 metru ale zůstává i nadále vysušená. Dva nejhorší stupně sucha prakticky vymizely a situace je nejlepší od poloviny června. Nicméně podle aktuální předpovědi pro dalších 9 dnů se bude situace opět mírně zhoršovat. Srážky nemají přijít téměř žádné. Vyplývá to z aktuálních údajů projektu Intersucho. Hodnota majetku podnikatele Ilona Muska se kvůli poklesu akcií firmy SpaceX dál snižuje a dostala se pod 800 miliard dolarů, necelých 17 bilionů korun. Ukazují to průběžné žebříčky nejbohatších lidí. I tak ale zůstává zdaleka nejbohatším člověkem na světě.
0: Co se děje v regionu?
2: Zásadní pochybení odhalil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve společnosti Pražské služby. Problémem je rámcová dohoda, kterou měla společnost uzavřenou se stavební společností, která má vazby na generálního ředitele pražských služeb Martina Romana. Napřímo bez soutěžení proběhlo 157 objednávek za 41 milionů korun, které šly na rekonstrukci areálu Počancemi anebo Průmyslová. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalista Vladimír Darida nepřímo označil konec v reprezentaci. Jeho letošní návrat do národního týmu po 5 letech se týkal pouze baráže a následného mistrovství světa. Nešlo o dlouhodobou pomoc. Ohlašovat jasné ukončení reprezentační kariéry nechtěl vzhledem k tomu, že už tak jednou učinil.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zpočátku většinou polojasná obloha. Později bude převážně oblačno a místy se objeví přehánky. Denní teploty budou mezi 18 až 22 stupni Celsia. Na jihu Moravy bude až 25 stupňů a na horách kolem 14. Zprávy na Signálu přinesla Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio.
3: Adam se vám hlásí od mikrofonu Signál Rádia, kde vám přejeme krásný podvečer. Včera jsme mohli sledovat napínavé utkání mistrovství světa ve fotbale. Někteří novináři nešetřili kritikou. Ohlédnutí za posledním zápasem šampionátu přineseme už za pár minut. Mezitím další skvělá hudba.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Společnost vám dělá signál rádio. Fotbal nakonec zvítězil, ale Argentina se ztrapnila. Tak bez obalu okomentoval jeden z novinářů včerejší finálové utkání ve fotbale. Španělé, kteří měli míč většinu zápasu pod kontrolou, nakonec zvítězili 1-0. Ačkoliv to tedy nevypadá na dechberoucí výsledek, statisticky se není asi o čem bavit. Na střely vedlo Španělsko 20-2 a na bránu 12-0. Můžeme tak mluvit o absolutní dominanci, která lehce zakohlísela nejspíš pouze až v samém závěru zápasu, kdy se dokázal k míči více dostat Lionel Messi, ale ani jeden z nejlepších hráčů světa nedokázal prohru Argentiny zvrátit. Světovými šampiony se tak stali Španělé, kteří se mohou těšit z bouřlivých oslav titulu, který jim patří podruhé, a to po dlouhých 16 letech. A zajímavost na závěr, Španělsko prý inkasovalo během 8 zápasů pouze jediný gól, což je nový rekord mistrovského týmu. I to patrně dost přispěje u nich k velkolepým oslavám.

0: Úžasná hudba nám zní na vlnách Signál Rádia, kde pomalu přišel čas najít další kazetu do našeho magneťáku. Než nějakou konkrétní pásku vybereme, hrát nám tady budou mezi tím například ještě Bruce Springsteen, Annie Lennox nebo Robert Palmer z UB40.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

0: Na Signál Rádio jsme si hráli Bruce Springsteena, no a teď už přišel čas zapojit náš jedinečný magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Jestli jste si přáli něco rychlejšího a něco ve stylu Italo Disco, tohle vám udělá radost. Italská zpěvačka Sabrina nám přinese jí slavný hit Hot Girl, ačkoliv se to s úspěchem skladby Boys nedá úplně srovnávat, i tak se v několika zemích dočkala píseň umístění v top 20. Zpěvačka, která a hvězda 80. let, která nestratila svůj půvab, nám bude dělat teď společnost na naše magiči.
1: Magneťák Signál Rádia. A nep, co jsme si nahrávali na pásky.

0: Skupina Bananarama nám hrála na Signál Rádio, kde už za chvíli budou zprávy s kolegyní Blankou Holubkou a po nich bude následovat další skvělá hudba. Těšit se můžeme například na George Harrisona, Irene Caru nebo Erasure. Hrajeme pro vás to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: D1 hlásí nehodu na 195. kilometru ve směru do Ostravy. Bouračka nákladňáku a osobáku tam způsobila neprůjezdný pravý jízdní pruh. Přejeme vám klidné večerní jízdy se Signál Rádiem.
1: Když slyšíš to,

0: to nejlepší z 80. let.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
0: Signál Rádio, zprávy.
2: Zpráv na signálu vás vítá Blanka Holoubková, přeji vám dobrý den. Lidem by mohl od jejich 80 let od příštího roku každých 5 let vzrůst důchod o 500 korun. Dosavadní přidání podle věku by se tak rozšířilo. Proti dnešku by si polepšili seniori a seniorky, jimž bude 80, 90 a 95 let. Penze by se od roku 2028 zas mohla zvedat za práci v důchodovém věku. Důchodovou novelu schválila dnes vláda. Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách, jehož uzákonění navrhli premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga, podle očekávání podpořila vláda. Na tiskové konferenci informoval o souhlasném stanovisku k novele školského zákona Babiš. Podle Plagy byla podpora kabinetu jednomyslná. Účinnost předpokladatelé navrhují od 1. září 2027. Evropská komise vyměřila čínskému internetovému prodejci AliExpressu pokutu 550 milionů eur přes 13 miliard korun, a to za porušení povinností vyplývajících z nařízení o digitálních službách. Platforma podle Evropské komise řádně neposuzovala a neomezovala rizika související s prodejem nelegálních, nebezpečných nebo padělaných výrobků na svém internetovém tržišti.
0: Co se děje v regionu?
3: Práce na středočeské části dálnice D3 v úseku Jílové Hostě-Radice odstartovaly ražbou průzkumné školy pro budoucí tunel Luka. Práce potrvají téměř 2 roky a vyjdou na 408,5 milionu korun. Cílem průzkumné školy je získání maxima informací o geologických podmínkách a díky tomu minimalizovat geotechnická a také ekonomická rizika při budoucí ražbě tunelu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
2: Mistrovství světa ve fotbale bylo nejgólovějším za posledních 56 let. Na turnaji v Severní Americe padlo v průměru 2,96 setin branky na zápas, což je nejvíce od šampionátu v roce 1970.
0: Signál Rádio, počasí.
2: Čekáme zpočátku většinou polojasnou oblohu, odpoledne bude převážně oblačno a místy se objeví přehánky. Nejvyšší teploty budou mezi 18 až 22 stupni Celsia. Na jižní Moravě budeme mít až 25 stupňů a na horách kolem 14. Zprávy na signálu přinesla Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Čas na Signál Rádio utíká jako voda. My už tu máme 18. hodinu, která bude také plná dalších skvělých osmdesátek. O tom, že čas utíká obrovskou rychlostí, ví i něco kolega Jirka Svoboda, který nám už za pár minut připomene, co všechno zajímavého se stalo 20. července. A dádám vám přeje příjemný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Večer 20. července nám zpestří kolega Jirka Svoboda, který má výročí na tento den.
1: Jste se Signál rádiem, je 20. července a v roce 1952 to byl den, kdy atlet Emil Zátopek získal na olympiádě v Helsinkách zlato v běhu na 10 kilometrů a my už míříme za dalšími událostmi z minulosti.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 1979 udělal chybu ten, kdo měl prázdnou nádrž v autě a den předtím se mu nechtělo k pumpě. Benzín totiž u nás ze dne na den podražil o 50%. V roce 1969 lidstvo poprvé přistálo na měsíci, stalo se tak v 21 hodin a 56 minut houstonského času. V tehdejším Československu už byla neděle 21. července. V roce 1967 byla zahájena stavba dálnice Praha-Brno. První úsek do Mirošovic byl hotov za 4 roky. Tehdy se až do poloviny 90. let za užívání dálnic nic neplatilo. V roce 1858 začala v Praze fungovat stráž pro dozor nad městskými sady, tedy něco jako první městská policie u nás. A v tento den v roce 1708 začala v Brně fungovat první veřejná doprava v českých zemích. Zájemci byli přepravováni v nosítkách.

0: chvílích nám zněly reproduktory Signál Rádia, kde se můžeme těšit na další jedinečné hvězdy z 80. let. Mikrofonu se ujmou například ještě v této hodině John Lennon, Cyndi Lauper nebo Madonna. K tomu nás na cestu do hlubin Vodákovy duše za pár minut zavede kolega Luboš Dvořák. Tak zůstaňte na ladění.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce. A největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť, a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Rádio
1: a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Posloucháte večerní vysílání Signál Rádia, kde vodácké postřehy zajistí kolega Luboš Dvořák.
1: To, co se děje na horním toku Vltavy mezi Vyšším Brodem a Zlatou Korunou, už s vodáctvím nemá nic společného. Přesto jsme s kamarády z vojny neodolali a již několikátým rokem jsme se po řece opět svezli. Jako sběratel příběhů mám několik postřehů z druhé strany, tedy těch, co tento biznis, zejména jako brigádníci, logisticky zajišťují. Samostatnou kapitolou jsou prý asijští návštěvníci Českého Krumlova. Ti si myslí, že řeka je atrakce, kterou pohání čerpadla a vrátí se na místo, odkud vyjeli, když je jim to prezentováno jako městský okruh. Nebo při zapůjčení plavidla, když zjistí, že je nikdo nebude doprovázet, chtějí smluvně zaručit, že se necvaknou, tedy nepřevrátí. V lepším případě po nástupu do lodě si sednou proti sobě, aby se mohli fotit. Jejich nekoordinovaná plavba se stává komickou atrakcí. Dále si myslí, že město jsou kulisy a jsou překvapeni, že uvnitř domů žijí obyčejným životem lidé. Typický pozdrav ovládají. Vodácké postřehy zachytil Luboš Dvořák. Tak ahoj.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Krásný dobrý večer se Signál Rádiem, kde se vám od mikrofonu hlásí moderátor Áďa Adam. Dneska máme v kalendáři datum 20. července, což je mimochodem den, kdy slavíme Světový den, Mezinárodní den šachu. My si tu budeme hrát další pohodové hity 80. let, a to například od Alphaville nebo OMD. Tak držte signál.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Posloucháte Signál Radio. Just a perfect day. Drink sangria.

Posloucháte Signál Radio. Chtěli byste více číst a zároveň poznat nové přátele? Jak s dobrou knížkou nebo kamarádem se můžete potkat v rámci knižních klubů, které poslední dobou zažívají návrat do popularity? Žijeme totiž v online době, která je přesycena informacemi, a tak začínáme ztrácet kontakt s fantazí, kterou získáváme při čtení, a paradoxně i s reálným světem. Ten se nám vytrácí například při dlouhém času na našich sociálních sítích. Pod názvem Knihomol si asi představíme většinou introvertního člověka, ponořeného jen a pouze do čtení. Pro ně to může být kolikrát dost těžké se s někým novým seznámit a navázat nová přátelství. Tady je k tomu prý dobrá příležitost, která dokáže spojit i ty, co na první pohled toho nemají moc společného. Tady nám budou dělat společnost další hity 80. let na Signál Rádiu.

0: hladitelný signál rádia, které vás může provázet i v rámci digitálního vysílání DAB+, které nešumí a nabízí kvalitní zvuk. Není potřeba žádné internetové připojení ani datové tarify, ale pouze digitální rádiopřijímače, které by dnes měly prodávat všechny obchody s elektronikou a jsou také už standardní výbavou nových automobilů. Tak si vychutnejte kvalitně ještě v této hodině například Stinga, Paula Simona nebo Briana Adamse.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádiu posloucháte online na Signál Rádiu.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Signál Rádio jsme si hráli Briana Adamse, už dneska jsme soutěžili o velmi zajímavou cenu a zítra budeme zase pokračovat.
1: Ano nebo ne na Signál Rádio.
0: Tento týden, každý den až do pátku, hrajeme o vstupenky na jedinečný koncert Diany Ross. Ta už 29. července vystoupí v areálu přírodního amfiteátru Lochotín v Plzni a v rámci svého In Motion Tour zaspívá největší hity své více než 60-leté kariéry. Co si dá při výhru udělat? Stačí dobře poslouchat naše ranní vysílání, včas se dovolat do studia na linku 910 260 910 a odpovědět správně na jednoduchou soutěžní otázku, a to buď ano nebo ne. Když odpovíte správně, dvě vstupenky na koncert budou vaše. Více informací na www.signalradio.cz. Držíme palce.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: by v rámci signálu hudební minulosti. Mezitím nám tady bude hrát například Elton John, Gloria Gaynor nebo George Michael. A dávám vám přeje příjemný večerní poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Pohodový večerní poslech se Signál rádiem, kde už je u mikrofonu kolega Lukáš Bláha, aby nás provedl signály hudební minulosti.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Ground control to Major Tom.
4: 20. července 1969, tedy v den, kdy přistála vesmírná loď Apollo 11 na měsíci, a Neil Armstrong pak udělal velký skok pro lidstvo, to rovněž zahýbalo světem hudby. Ku příkladu na britských ostrovech se k reportáži používala skladba Davida Bowieho Space Oddity a ve Spojených státech byla singlem číslo jedna píseň In the Year 2525 od Zager and Evans, která popisuje obavy lidstva se zázraků doby a techniky.

Posouváme se až na začátek 90. konkrétně do jejich druhého roku, ve kterém se umístil anglický alternativní projekt EMF na nejvyšší šprušli amerického prodejního žebříčku se songem Unbelievable. Téměř k neuvěření je, že mu to trvalo dlouhých 14 týdnů, než se na ní vyškrábal.

Končíme tragickou vzpomínkou. 20. den měsíce července před 9 roky spáchal zpěvák formace Linkin Park Chester Bennington sebevraždu ve věku 41 let. Americká rocková kapela se dala dohromady v roce 1996 a prodala více než 70 milionů alb po celém světě, plus získala dvě ceny Grammy.

0: Hladíte večerní vlny Signál Rádia. Oblačná až zatažená, taková bude obloha už zítra, tedy v úterý 21. července. Teploty by se měly pohybovat velice podobně jako dnes, a to okolo 20 stupňů nad nulou. Nezapomeňte mít pro všechny případy připravený deštník, je možné, že se během dne objeví přehánky. Signál Rádio vám přeje pohodový začátek týdne.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na koncert světové hudební ikony Diany Ross, která vystoupí už 29. července se svým In Motion Tour v plzeňském amfiteátru Lochotín. Nenechte si ujít její energii a nestárnoucí hity.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.
5: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
1: Hvězdy na síti.
2: Hvězdy na síti.
1: Víte, čím zase provokovala Madonna? Co na sebe prozradil Rick Astley? Nebo co chystají Pet Shop Boys? Nepotřebujete dalekohled, abyste věděli, čím se hvězdy chlubí na sociálních sítích a co fanouškům odhalují ze svého soukromí.
2: Všechno vám prozradíme v rubrice Hvězdy na síti na Signál Rádiu.
1: Signál Rádio. Posloucháte online
2: na signálradio.cz.

Hezký večer plný 80kové muziky. Háda, dám vás zdraví od mikrofonu Signál Rádia, ale jakož už se blíží čas mého odchodu, popřeji vám pěkný zbytek dne, například ještě tady s Enyou nebo Secret Service. Háda, dám se s vámi tedy loučí a přeji vám hezký večer. A zase příště. Ahoj.

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky. Signál Rádia.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.